0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
9: Hit Radio.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Rádio FM Plus.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.

0: Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio FM+.
1: Zlepši si náladu.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: dobrý plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1% bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiago Denny ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci. Za níž dal už 91 gólů. Přičem se Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Ve městě Touškově nedaleko Plzně mají novou policejní služebnu. Je v Čemínské ulici v přízemí v budově, která kdysi patřila České poště. Policie je teď v centru obce, takže je dostupnější. Součástí nových prostor je i speciální kontaktní místo Polpoint, které občanům umožňuje bezpečně a diskrétně komunikovat s policií online. A teď se pojďme podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno. A taky teploty u nás zůstávají letní. V maximech mezi 20 a 24 stupni Celsia.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
8: A my vám přejeme krásné středeční ráno, posloucháte Snídení šampionů Hit Radio, 6 hodin, 3 minuty, jsem tady já, Michal, ahoj, a taky Filip, čau.
11: Ahoj.
8: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda, nicméně, kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč s námi být. Imagine Dragons, tím začíná středeční snídaně, hezké ráno.
12: Hit Radio

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čo večer, nevím jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez, mě se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší, ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako, jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně jako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No tak
1: a
0: to ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout zase.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
1: je to
0: by se
1: tak,
0: říct.
1: Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás sledíte, jestli to máte stejně a kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap, jo? Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně, kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin, 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili, tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jednou odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím stávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3:59.
1: Nikola Plzeně, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4:30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady, poslední metry kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kde nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. Zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě, v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy, kdo nás posloucháte, tak třeba teď, kdo jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, jak tam jako stojí teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mně to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mi to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Radio, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přihodíme i dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
10: I pro mě?
9: Pro každýho.
11: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
9: A do zoo taky.
11: Dinopark. Žijeme dinosaury.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nákladní auto s defektem vás dnes ráno může krátce zdržet na dálnici D5. Dávejte si velký pozor na kilometru 80,5 ve směru od Plzně na Rozvadov. No a pozor taky v Chebu, kde pokračují opravy a dopravní omezení v Ašské ulici.
19: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
20: Hit Radio FM+.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. S vámi Michal a Filip. A Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. Scéna, kterou zachytil na video náhodný řidič ze svého auta, se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu Emu to je teda ale obrovský zvíře.
0: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela zpoza brány taky alpaka. Jo, a ona mi tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
2: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kilo může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
0: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice. Dalo by se říct.
2: Takový pštrosík větší.
0: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6.34, hezké ráno.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se optám znova, jakože cože? A říká mi o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů. Oni se ho mají vytáhnou z terárka, dává storyčka na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jít do autorizovaného servisu, dával z toho storyčka na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storyčkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A má opravdu tam ten had koukal z toho, z podvolantu, vlastně z té části. To už asi vyndávali.
1: To už ho vyndávali, navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě. A opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No a teďka mi řekni, tak oni s tím jeli teda do autorizovaného servisu. A tak ten had asi není rovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had?
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Je takhle, do palubky zapadla kreditka, jo, já ji měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem.
1: Pořád tam je, takže mě platíš autem, že...
0: Pořád tam je, já
1: třeba
0: říkám,
1: v Mekáči přiložej terminál k autu, prostě.
0: No jasně, doma do Teska jedu, ke kase, že vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo teda, co vám kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadlo vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemá. Lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco

0: kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel. Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz
5: Tak, a jdeme spinkat.
6: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
5: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
20: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je Chytrárt?
20: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
21: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
22: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
23: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká ode dneška nově v Plzni-Bolevci. Pozor si dávejte na Plaské v úrovni Třemošenského rybníka, kde je zúžená vozovka. No a dál opatrně na jižním Plzeňsku v obci Lužany, kde pracují silničáři a projíždí se tam jen kyvadlově.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Tohle je středeční rádio, dobré ráno. Mince, klíče, hranolky, naušnice, takhle mezi sedačkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známého, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: zimoutek.
1: Vydali mu hada, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No, ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simča píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kam jinam, než do vzduchotechniky. Takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky, negramotky, no a simkarta spadla. Za boha jsem ji nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když jsem ji hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, ne. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom užovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem na vzduch, se schovala užovka. V okamžiku, když jsme nadzvedli čerpadlo, tak se užovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo, nenašli jsme ji. Skončilo to tak, že jsme nedávno prodávali auto a nevíme, jestli náhodou někde v tom autě ten nový majitel nenajde suchou užovku.
1: Tak ještě, že suchou.
0: Ještě, že suchou. Tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, to nás pobavilo. Takhle, pojďme si říct, že některé věci v autě prostě nestratíte. Oni jen změní majitele. Za chvíli 7 hodin a zprávy s Filipem.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.

0: Sberbanka.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Nás dnes středeční ráno, minuta po sedmé, a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní. Nový portál je totiž propojí na jednom místě. Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. No a nakonec si dáme dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít taky dneska hlavně jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech naměříme mezi 20 a 24 stupni. Na horách pak okolo 20.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
6: Snídaně
3: 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
7: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
3: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
7: To je posun tady stejně,
3: hele. Ty technologie. Tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I, tím začíná další hodina, tak dobré ráno, šampioni.

0: Guetta, tedy Swims, taky Tones and I. Tohle je Hit Radio a Gone, Gone, Gone. Krásné ráno v 7 hodin 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu: mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli: dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo? Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, který mi nabídli: postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl: prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska? Kolem 2 milionů. A možná se ptáte, nechal sis ty pako aspoň jeden?
0: Nenechal.
1: Ne. Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda jako pro mě, samozřejmě,
0: jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká: hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká: hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0.5, prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal si.
0: On se má dobře. Nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás, kdo nás ladíte, 7 hodin 12 minut. Krásné ráno z Hit Rádia.

0: 8:15. Čtyři minuty k tomu, tohle je středeční rádio snídaně šampionů. ChatGPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale kdo jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno. Jo. Viděl jsi?
1: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelné žluté tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo? Je tam sériový číslo tiskárny, datum, čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti?
0: Asi. Já když jsem to čet, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám, to není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění. Michal Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hit Rádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastříneme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
16: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
17: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. O nehodě jste nám dnes ráno dali vědět na dálnici D6. Stala se na kilometru 35,5 směrem od Prahy na Karlovy Vary, kde havarovalo osobní auto. No a pozor taky na Tachovsku, kde se pracuje na obchvatu Plané a jezdí se částečně v protisměru.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Hit Radio.

0: jsou hity Nico Santos, Human Being, 7.31. Dáváte si středeční hit rádio snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíme, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67-letý Buzz Eckers z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píše jí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v uvozovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlině vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přistihli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 tisíc korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Prostě chtěl si to zkusit.
0: Chtěl si to zkusit, no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete. Tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval, ujel třeba metr a konec.
2: To je trapas, bohužel.
0: Pane bože. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio 7.35, dobré ráno šampioni. A tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
1: Ahoj.
0: Taky ahoj. Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
2: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
3: Jo.
0: No tak jdeme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které 3 věci můžete najít v čekárně u lékaře?
3: Léky, lékařku, a
0: časopisy ne, třeba taky.
3: No to taky.
0: No taky, pojďme dál.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
3: 4.
0: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
3: 0.
0: Mhm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
3: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
3: Uši.
0: A smysl?
3: Slouch.
0: No jasně. Hele, Áňa to zachránila. Rodinko, vy jste parádní. Tak je to
1: no,
0: vaše?
1: No, ani mě nepotřebovali.
0: Ani, přesně. Táta jenom řídil. Táta to jenom řídil, jo, a děti odpovídali.
1: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte? Jedete do školy nebo do školky?
3: Do školy.
0: No jo, ježiš, pardon. To jsem taky mohl poznat, že jo.
3: Třetí a druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
3: Jo.
0: Fakt?
3: Jo.
0: Tak jo, tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž, voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se, lidi, ahoj.
3: Ahoj.
1: Děkujem, čau.
4: Rychlá pětka, ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy We Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak se to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Base Pursuits, taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Šéfe, došel...
5: Silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šla...

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje vyšetřování nehody, která se stala na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Opatrně na kilometru 35,5, kde havarovalo osobní vozidlo. A dopravní omezení dál trvá v Plzni na Rokycanské, kde je v obou směrech zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Let's go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přeji.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Řada českých měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech. Některé radnice proto nabízejí náborové příspěvky, které dosahují až 100 000 korun. Například v Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 000ový bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákaly nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachyho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ve městě Touškově nedaleko Plzně mají novou policejní služebnu. Je v Čemínské ulici v přízemí v budově, která kdysi patřila České poště. Policie je teď v centru obce, takže je dostupnější. Součástí nových prostor je i speciální kontaktní místo Polpoint, které občanům umožňuje bezpečně a diskrétně komunikovat s policií online. A teď se pojďme podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno. A taky teploty u nás zůstávají letní. V maximech mezi 20 a 24 stupni Celsia.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
9: Dvě minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před dvěma měsíci stála před 70 tisíci lidmi na Letné a to bude Marek Ztracený, tak už za malou chvíli počkejte.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 9 minut po 8 hladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, obuj si mé boty a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Tak, nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry a ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumovu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu. Jak tam přijdu na to pódium a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak. A nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě, a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci a musím říct, že to vypadá fakt dobře a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, a jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo? Tak
2: já to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předchokrnka Martina Partlova, úžasná hostma, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Yeah. Všechno bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny. To no a ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se chtěl zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mýho života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plný a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský plán, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo?
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie. A to doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem jim špatně, zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil na obědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám sakra, ani na obědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehkej mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na Letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no, jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od Nedvědy, po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já jsem myslel, jestli jsi nepustil sebe, že by si řekl, že by si to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže když se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: To se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam máno 70 tisíc rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější? Úplně to, ta topka.
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži a přesto, že jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, jsme si spolu zahráli, ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což mělo být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít. Tak já jsem tam běhnul a to piano tam nebylo.
0: Co se děje v tu chvíli tady?
1: No, já jsem myslel, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava do toho, na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jec prostě. A otočil se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo z prostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečil.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal? Vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že hele, Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert, ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů. Pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční snídaně šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů na Hit Radio. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o 2 měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze železné rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro tisíc lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má 1/10 jedné Letné. Takže asi vlastně tak. Taková trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po ty letenský pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jiného. Mm-hmm. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tu myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt po republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda. Takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Popiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě, bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budu do toho hrát ty písničky a místo světelných show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná ruda obyvatel? Nějakých 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: 1500, takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se tak říct, ale Železná ruda je turistické město, jasně, takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná ruda mimochodem moc hezký město, hrozně se dalo dohromady. Aha. A hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost, už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážu u sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande první s holkama a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tím způsobem, že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude tisícovka, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak jsi trošku oblečený tím pódiem a tím všema efektem a tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timecodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde i jako nějaký striptease?
1: To ne, to se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to rád zazpomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95. Posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi. Hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno. A jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu. Tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
10: I pro mě?
9: Pro každýho.
11: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
9: A do zoo taky.
11: Dinopark. Žijeme dinosaury.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
14: Viděl jsi to?
15: A co, jako?
14: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
15: No má bejt.
14: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
15: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
14: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
15: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
16: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
17: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
18: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
19: Vy chytralí, s Chytrartem jsme ušetřili.
18: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
20: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
22: www.pubec.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď hlásí tradičně D5. Štosuje se to na příjezdu do Prahy už od 7. kilometru. Přerušovaná kolona je až po sjezd na Pražský okruh. No a nehoda je na Příbramsku. Pozor si, tam dávejte za Višňovou směr Dolní Hbity, kde osobák srazil divočáka.
10: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
22: Hit Radio FM+.

0: 8.34, ladíte středeční Hit Radio, tohle je Welsh The Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dva měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca tisíc lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel vykajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já ho to vlastně ještě nechci říct. Teď se to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Mále jsme měli podpultovou informaci.
1: Tebla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho podarovat a věnovat mu dvě vstupenky ještě vlastně před předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: horký zboží. To vlastně byly úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady pět telefonních čísel.
1: A mám vybrat jedno.
0: Číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej,
0: já to vyskazím. Jedna, počkej, telefon.
1: Trojku.
0: Jedna až pět. Tak.
1: Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů.
2: Yeah.
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj!
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli a strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost, a odkud jste?
2: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
2: To je denkačka, co byste pro to neudělali?
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdraví ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
2: Je, paráda, tak to už teď se těšíme.
1: No, tak skvělý, vidíš.
0: Lukáši, vidíš, vyšlo to, dvě vstupenky jsou tvoje a uvidíš se s Markem na Vysočině. Pardon. Tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a vidíš se krásně, hezký ráno.
1: Dobře. Ahoj.
2: Díky.
0: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za vstupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska vše z večer je to vaše, přijďte.
0: Takže Marek Ztracený CZ.
1: Ano.
0: Ano. Tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%
11: na Dek.cz.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš.

0: 51 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku. A říká se tomu Cuffin Season. Prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru, ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn. A je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění, jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovně ambiciózní. A v listopadu jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo. Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, zítra rádia.

0: Start 8.57, tohle je poslední song středeční snídaně šampionů. Byli jsme spolu od 6 do 9 a budeme se těšit zítra. Dneska jsme tu měli návštěvu, po 8. dorazil Marek Ztracený, tak pokud byste si chtěli celý rozhovor dát zpětně, můžete během dne na Spotify, hledejte podcast Snídaní šampionů, případně na webu hitradio.cz, kde se dozvíte něco o jeho chystaných koncertech na Šumavě. Mimochodem, vstupenky jdou do předprodeje už dnes večer, tak si můžete nějaké své ulovit.
1: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Hezkou středu vám přeju a jak bylo řečeno, zítra v 6.00 tady. Tak ahoj šampioni.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásnou středu. V Plzni na Rokycanské je porouchané auto, je tam odstavené, počítejte s ním, nicméně na provoz by to nemělo mít žádný velký vliv, údajně se jezdí stále plynule. A na silnici 27 v úrovni Lichtic je nehoda 2 osobních aut, opatrně. To je pro tuto chvíli z dopravy vše a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Speed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
6: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
2: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28 procentního bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha pro celý region. Umožní mu to mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z nádrží. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, výmluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
2: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze.
4: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Tak dneska zase babí léto a bude úplně stejně jako včera nebo předevčírem, takže už to známe. 23 v maximech, jasno nebo skoro jasno.
1: Hit Radio FM Plus.
5: Středa, pojďme si to říct, bez toho se neobejdem. Týden se nám láme, navíc nám k tomu svítí sluníčko, no paráda. Bára Škrybová přeje to nejkrásnější dopoledne.

Ano, a pojďme si všichni zborově zpívat la la la, když máme tu středu dopoledne, jsme zítra na FM Plus a týden se nám láme. Já jsem včera potkala známou, dlouho jsme se neviděli. A tak jsme se jako různě vyprávěli, co a jak, co se nám stalo, takový ty různý nevšední zážitky, abychom to všechno dohnali. A ona mi vyprávěla, že nedávno někde píchla kolo od auta a že se ho vyměnila a jela dál. Tak říkám, tu, ale tak to jsi frajerka, kde ses to naučila? A ona mi říká, no, od bejvalýho, ten se autům věnoval, tak umím i spoustu dalších věcí. A mě popadla moje filozofická a začala jsem nad tím hluboce přemýšlet. Vlastně nad tím, že vlastně, i když nám některé vztahy fakt nevyjdou a taky nám toho spoustu vezmou, tak nám občas po nich zůstane i něco docela užitečného, jako třeba, že umíme vyměnit kolo. A tak mě dneska zajímá, co vás naučil váš bývalý nebo bývalá a používáte to dodnes. Jo, třeba vás naučil lyžovat, nevím, opravit něco doma, uvařit nějaký jídlo. Ono to vlastně může být úplně cokoliv. Prostě něco, co byste se bez něj možná nikdy nenaučili nebo byste to nepoznali. Pojďte psát 720 870 237, i když na ně často nespomínáme dobře, pojďme jim to přiznat. Uvidíte, jak nám bude líp. Mika, happy ending.

0: Je 9 hodin 22 minut na Hit Radio FM Plus, dohrál Dermot Kennedy. Je něco, co vás naučil váš ex nebo vaše ex a vy to používáte dodnes? Na to jsem se ptala před chvilkou. Vaše odpovědi, které mi píšete na WhatsApp 720 870 237 jsou super. Mám tady neuvěřitelnou zprávu třeba od Jany. Ahoj Báro, můj bývalý byl truhlář a naučil mě pracovat s vrtačkou, bruskou a přímočarou pilou. Když jsme se rozešli, nechal mi doma i tu vrtačku, takže asi nejlepší majetkové vypořádání, jaké jsem mohla dostat. No, nejen majetkové, ani tenhle vztah se opravdu vyplatil. Ahoj Báro, moje bývalá byla hrozný cestovatel a tenkrát mě naučila, že dovolená nemusí znamenat cestovku a hotel. Poprvé v životě jsem si s ní koupil jenom letenku. Vzal jsem batoh a jel. Bylo to asi před 20 lety. Už spolu dlouho nejsme, ale s nynější manželkou jsem už takhle s batohem procestoval půlku Evropy. Takže za tohle dík svojí ex, nutno říct, že spolu máme dodnes dobrý vztah. Ahoj Roman. Krásný Romane. Další. Ahoj Báro, moje ex mě naučila pít kafe bez cukru. Jsme od sebe 15 let a já si na ní vzpomenu prakticky každý ráno, což je vzhledem k tomu, že jsme se rozešli, docela krutý. Tak přemýšlím, jestli mám říct tvoje jméno nebo ne. Pisateli, kdyby to poslouchala tvoje aktuální partnerka, abys neměl doma mrzení, víš? Tak já to radši říkat nebudu. Díky za vaše parádní vzkazy, kdo jste s nás naladil třeba až teď, nebo jste si na něco, co vás naučil váš ex a co vám zůstalo, vzpomněli až teď, tak mi klidně dejte ještě vědět. 720 870 237.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus z kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
17: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

9 hodin 34 minut, ladíte Hit Radio FM Plus, díky moc. Venku je nádherně, zlí jazykové tvrdí, že je to úplně poslední den babího léta v tomto roce. No takhle, koukám tady na to. V tomto týdnu asi ano, protože od zítra už to začne padat. Zatáhne se nám, přijde i déšť. Víkend má být vyloženě zima, ukazují tady kolem 10-11 stupňů. Ale příští týden už by se mělo zase oteplit. Jako těch 23, co jsme teď měli poslední dny a na který jsme si zvykli, to už se asi opravdu neobjeví. Ale sluníčko a teploty kolem 20 by v tom příštím týdnu ještě přijít měly. Tak já si myslím, že ono to nebude tak hrozný. Záleží, jak moc těm nebo jak moc to těm meteorologům vyjde, no. Budeme doufat, že jo. A kdyby jim to náhodou nevyšlo, tak aby jim to nevyšlo tak, že bude ještě teplejš, to by bylo fajn. Máte rádi rok? Jakože ale pořádný od podlahy. Ptám se, protože i to tady na Hit Radio FM Plus umíme. Právě teď, na skvělý středeční dopoledne, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tak vstávat a třeba i cvičit, proč ne? Na tuhle písničku to ne, krásný den přeje Bára Škrybová. Čau!

0: Taylor Swift, The Fade of Philia na Hitrádiu FM Plus. 9 hodin 42 minut, je středa dopoledne a já mám tady teď takovou zajímavou věc. Bez tý bychom nemohli, si myslím, ve středu dopoledne ani existovat. Týká se to tedy hlavně žen. Teď na mě někde vybavla skutečnost, že ženské tělo je schopno porodit za svůj život až 30krát. Já vlastně ani nevím, co na to mám říct. Příroda je úžasná, to ano. Možná jako je to tělo schopné porodit až 30krát, ale myslím si, že asi 99,999% nás žen by do toho opravdu jako nešlo a říkají si teď, no, tak to jo, určitě. To moje tělo při tomhle výzkumu určitě v potaz nebrali. A já to teda potvrzuju, protože když jsem byla podruhý na porodním sále, tak si pamatuju, jak jsem tam říkala, že kdyby mě napadlo ještě rodit po třetí, tak ať mě radši střelí do hlavy. Ano, takhle expresivně jsem to tam řekla. Samozřejmě to nemyslím takhle vážně, ale znamená to, že po třetí už ne. No, takže tak, tohle umí příroda. Hitradio FM Plus umí zase krásně hrát, za chvilku Calvin Harris anebo Kurt Nielsen, tak s náma buďte, užívejte si středeční dopoledne.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
6: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Čnostech.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
6: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?

0: běžte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the lead.

0: Jo, kdyby to tak bylo. Tahle písnička umí léto popsat tak nádherně, že má člověk pocit, jako by tam byl, i když sněží. Originály od Ricky Schillingera, ale Sofian Mečmeč to zvládnul teď na Hit Rádiu FM Plus taky. Dobře. 9:50, před námi zprávy, počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na silnici 27 v úrovni Litic, došetřuje se tady nehoda dvou osobních aut. To je pro tuto chvíli z dopravy vše a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Kandidáti na senátory i zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení či odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Knihovny lákají návštěvníky na podzimní program. Například v Jihlavě během října připravují hned několik zajímavých akcí. Na co se návštěvníci mohou těšit, říká mluvčí radnice Radovan Daněk. Mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička nebo také tvoření. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pajkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů poté, co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux.
14: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: A pojďme se dneska slunit, dokud můžeme, od zítra už se nám totiž zatáhneme, ale dneska ještě krásně jasno nebo skoro jasno, teploty na 23 stupních Celsia.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Co 9:50, naše druhá společná hodina se blíží a vy už víte, že si v ní zase zahrajeme o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun. Takže bacha na to, linky.

0: To je krása, co? Moby na Hit Radio FM Plus 12 minut po 10. Kdo ladíte dneska Hit Radio FM Plus už od rána, tak jste určitě zaslechl ve snídani šampionu Marka Straseného. On nás přišel pozvat na jeho, řekněme, komornější sérii koncertů pod širým nebem, která se bude konat příští rok v jeho rodné Železné Rudě.
1: Ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro 1000 lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má desetinu jedné letné.
2: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po ty letenský pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jinýho.
1: Popiš.
2: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu, chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budou do toho hrát ty písničky a místo světelný show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: A to vůbec nezní špatně, že jo? Koncerty proběhnou mezi 19. červnem a 6. červencem. Předprodeje startují už dneska. Doporučuju si opravdu lístky zajistit čas, protože, jak už kluci řekli, každý z těch koncertů je maximálně pro 1000 diváků. No a tohle jsou Krištofáci. Život je krásný, no jak jinak. Podívejte se z okna, vidíte to sluníčko. Máme dneska velký babí léto. Říká se, že už bude jenom víc a víc chladno. Tak si to užijte, pusťte si tomu ty Krištofáky a buďte s Hit Rádiem FM+. Ano, život je krásný.

10 hodin 24 minut, jste z Hitradio FM Plus, je středa dopoledne. A protože je zítra čtvrtek, tak já vás dorovnou pozvat na zítřejší live s Jirkou Pelnářem. Hostem bude výkonný ředitel Dusan Škoda Power Daniel Procházka. V Dusan Škoda Power se vyrábí parní turbíny, které z Plzně míří do celého světa. No a my se zítra dozvíme, jak třeba taková turbína vzniká, kde všude plzeňské technologie najdeme a co všechno stojí za jejich výrobou. Live s Jirkou Pelnářem zítra od 11 hodin na Hitradio FM+. No a za chvíli si tady na Hitradio FM+ zahrajeme o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun do OC Rokycanská. To je taková informace, kterou vy stejně víte, protože jakmile jsem teď začala mluvit, tak se mi rozsvítily telefony. Takže ještě chvilku počkejte a já vám povím, kde máte volat.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

No tak jo, vy máte určitě v ruce telefony. A tak teď vytáčejte 728 70 237. Kdo budete třetí, jdete ke mně do éteru a hrajeme o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun. Tak šup.

0: Leonie Donvory na Hit Radio FM Plus a před námi teď další v pořadí už třetí soutěž v tomto týdnu nebo hra o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun do OC Rokycanská v Plzni. To je místo, kde zvládnete skoro všechno při jedné zastávce. Módu, sport, elektroniku, kosmetiku, velký nákup v Tesku, ale třeba i poštu nebo kadeřníka. A až vám si to vyhládne, tak můžete... A to neprozradím, na to se totiž zeptám Petry, která se dneska dovolala jako třetí. Ahoj Petro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj Petro, tak já ti gratuluju. Zatím teda k tomu, že ses dovolala a doufám, že budu gratulovat i za chvilku k tomu, že jsi vyhrála. Jdeme na to. Můžeme?
1: Ano, ano.
0: Jsi tam, jsi připravená. Super. Tak prosím tě, já už jsem předesílala, na co se zeptám, takže co můžete udělat, když vám při nákupech v OC Rokycanská vyhládne? Za A. Připravit si svačinu v oddělení domácích potřeb. Za B. Zajít do restaurace a vydávat se za profesionálního ochutnávače. A za C. Vybrat si z několika restaurací, kaváren a občerstvení.
1: No tak samozřejmě za C.
0: No tak samozřejmě za C. Jasně. Aktuálně si tam můžeš vybrat například KFC, McDonalda, Anava Running Sushi je tam, Česká kuchyně, Chibo nebo Cross Café.
1: No, tak všechno zní lákavě, no, ale sushi asi vede.
0: Sushi vede. No ale 2000 úplně přesně na to, tak si to užij.
1: Tak jo, moc děkuju a přeju hezký den.
0: Měj se krásně, jinak prosím tě, teď to znělo jako, že si to můžeš užít jenom u jídla, jo, ale to není pravda, můžeš tu poukázku využít úplně všude v rámci Teska a můžeš ji čerpat, dokud ji úplně nevysaješ, takže klidně opakovaně.
1: O, děkuji mnohokrát.
0: Není za co, měj se krásně, Péťo, čau.
1: Taky, ahoj, ahoj.
0: No a pro vás ostatní, kdo byste si tuhle poukázku do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun chtěli taky ulovit, tak mám jasný vzkaz, ještě zítra a v pátek budete mít šanci.
2: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská.

0: Michal Schulte a Rehab Waterfall na Hitrádiu FM+. Mám tu nějaké milovníky panenek nebo starých hraček a historie obecně? Nebo máte někoho takového ve svém okolí? No, tak to mám pro vás parádní program na tento víkend. Kam vyrazit? Pokud vás zajímají panenky, medvídci, anebo si třeba jenom rádi zazpomínáte na dětství, tak o víkendu určitě zaměřte do Plzně, do Měšťanské besedy. V sobotu a v neděli se tam totiž koná už 8. ročník festivalu panenek a čekají vás tam tisíce exponátů od historických panenek přes třeba barbíny a ručně vyráběné medvídky až po staré kočárky. A nebudete se jenom koukat, protože v programu je i tvoření, je tam tanec, je tam móda ve stylu 20. let, anebo barmanská. Show. Speciálním hostem festivalu bude letos Eliška Hašková-Kulič, odbornice na etiketu, která 18 let působila v Bílém domě a pracovala pro 5 amerických prezidentů. A letošní heslo festivalu panenek zní Lesk a třpit v záři hvězd. Takže vytáhněte flitry, protože za třpitivý outfit nebo stačí doplněk třeba kabelku, cokoliv, dostanete 20% slevu na vstupné. Festival panenek 10. a 11. října v Měšťanské besedě v Plzni. Více na www.festivalpanenek.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
3: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
2: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI.
12: 50. Až do 13. října. Kaufland.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální.

0: A do zoo taky.
1: Dinopark. Žijeme dinosaury. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionů. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči, v Klaus Timber už se na vás těší.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
8: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? To je otázka, kterou jsme si kladli snad každá z nás na nějaký akci. Kde mám manžela? Kam se ztratil? On se pak jako najde, ale často se ztrácí. V čase 2 minuty před 11. hodinou jste s Hitrádiem FM+. Bára Škrybová přeje krásné dopoledne. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí na západě Čech bez nehod a bez větších komplikací. Takže krása, gratuluju vám za ty volanty a vzkazuju ještě navíc, ať si tenhle stav udržíte, co možná nejdéle. Šťastnou cestu a vaše případné dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
5: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku a s ní spojená uzavírka silnice 3/1812 mezi Chodovem a Sokolovem se protáhne do prosince. Na vině je výrazně horší stav mostních konstrukcí. Oprava měla stát 19,7 milionu korun. O kolik ji více práce prodraží, zatím není jasné. Královská švédská akademie věd dnes krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda. A v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda již byla uzavřena.
6: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
7: A dneska je to zase na krátký rukáv a vůbec bych se nebála nějakých kraťasů nebo sukní, protože dneska teploměry ukážou v maximech na 23 stupních Celsia a k tomu bude jasná nebo skoro jasná obloha.
4: Hit Radio FM Plus.
7: No a my už jsme spolu dvě hodiny a dáme si ještě jednu. Tu nám zahájí Poetika a po nich přijdou třeba Imagine Dragons. Díky, že jste s námi, hezký den. Hit Radio.
8: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

velký Big Girls Don't Cry, velké holky nepláčou. Já si tady dovolím už po několikáté takhle v éteru nesouhlasit právě s Fergie, protože si myslím, že pláčou všechny holky, jak malý, tak velký. A mně se třeba chce velmi často plakat, nebo mi třeba jako tečou slzy, když poslouchám Katku Marie Tichou, protože má úžasnou muziku, opravdu chytne za srdce a dostane se do vás až do úplně jako do nitra. Fakt je to nádherná muzika. Můžete si ji užít naživo už teď v sobotu v Klatovech, v městském kulturním středisku, kde se Katka zastaví se svojí kapelou Benjis v rámci své podzimní tour. Když se mrknete na www.katkamarietichá.cz, můžete si tam koupit lístky na koncert, a to nejenom na tenhle, ale i na jakýkoliv další, který se uskuteční po celé České republice. No a když budete ladit dneska odpoledne Divoký západ, tak si můžete i dva lístky ještě dneska vyhrát. Tak vám držím palce a pouštím další skvělou zpěvačku. Tohle je Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

0: 16.23 na Hit Radio FM plus Red Hot Chili Peppers, Danny California. Danny California, to je vlastně holčina, která je založena na skutečných událostech, ale není to jako jedna žena, protože ta Danny je složena z několika holek, který právě Red Hoti za svůj život poznali. Jo? A je zajímavý, že ta Danny se nevyskytuje až tady v roce 2006 poprvé, ale už třeba v Californication v 99. se jim objevila v songu. Potom třeba v songu By the Way už přímo se zpívá Danny the Girl, no a potom tady v Danny California z ní udělali jako hlavní postavu a vyprávě její příběh, což je vlastně jako holka z amerického jihu, která se vydá na divokou životní cestu a nakonec tragicky zemře. Takže takový příběh na pokračování, který právě v tomhle songu skončil. Díky, že jste si rádiem FM Plus, za chvilku Coldplay, Feels Like I'm Fall in Love, Elton John a Dua Lipa a pak nahlídneme zase přes rameno Jirkovi Plnářovi a mrknem, co pro vás dneska po 12. chystá v srdcovkách.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Partners Banka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Elton John a Dua Lipa, Cold Heart na Hit Radio FM+. Je to samozřejmě remix a zajímavostí je, že tahle písnička je složena z několika starších písniček od Eltona Johna a dominuje jí Rocketman. A ta si myslím teda, že je krásná. Každopádně, je to srdcovka a tahle písnička nám vlastně srdcovkám nahrává. Já jsem slibovala před chvilkou, že se mrkne Mirkovi přes rameno. Co pro vás dneska po 12. chystá?

Jestli je něco hlas jako zvon, tak je to přesně tohle. Toni Braxton, to je jedna z těch srdcovek, kterou má pro vás Jirka po 12. připravenou. No a protože se toho Jirka nebojí, což my víme, ale dneska se toho extra nebojí, protože jde roku do 72, tak má pro vás ještě tohle. Mám pravdu, že jo, Jirka se toho nebojí. Ježišmane, Deep Purple, kdo jste to nepoznali, Smoke on the Water, tohle jsme hráli každej na kytaru. Jenom tak tam a zpátky po krku kytary a byli jsme strašný machři. Tak jo, tak lejte srdcovky po 12. hodině, ještě další pecky jsou tam na vás připravený, ale ty samozřejmě prozrazovat nebudu, abyste se měli na co těšit. Teď Olive, You're Not Alone, Hit Radio FM Plus s vámi.

0: Příjemná věc. Alex Voren na Hit Radio FM+. Přesný čas máme 11.43, je středa dopoledne. Pondělí už se chýlí ke konci, to znamená, že se nám ten týden v podstatě už zlomil a za chvilku tady bude čtvrtek a pátek, no a užijeme si zase víkend. Jsem moc ráda, že jsme spolu byli zase v našem čase 9 až 12, ten samý čas budeme drtit i zítra. Už se na to zase těším a Jirka Pelnář je připraven po 12. A než teda přijde, tak si dáte Huntrix, Evu Farnou anebo Eda Sheerana. Tak jo, tak zítra. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
12: I pro mě?
11: Pro každýho.
13: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
11: A do zoo taky.
13: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví.
13: Dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
11: A do zoo taky.
13: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou osobu.

0: Minimum Spar, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahy vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se pomalu došetřuje na hlavním tahu Domažlice Plzeň. Stala se na průtahu s Todem, kde se srazila dvě osobní vozidla. Teď blokují jeden jízdní pruh. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Za hranicí Plzeň, za hranicí u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Paka, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: V Plzni se chystá výluka tramvají. Proběhne v polovině října a taky na konci měsíce vždy o víkendu, kdy se bude pracovat na Gerském. Z toho důvodu budou tramvaje na lince číslo 4 končit na zastávce u Géry, kudy běžně projíždí jednička. Přestupním místem bude zastávka u lékařské fakulty, odkud na Košutku pojedou autobusy.
6: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Během odpoledne budeme mít u nás na západě Čech dál většinou jasno a teploty zůstávají dál ještě letní. Dostanou se mezi 20 a 24 stupňů.

Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Ha, ha, ha, ha, tak on to bude dneska nakonec vtipnej den. Je 12 hodin a 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší polovinu, od zítřka už to bude úplně nádhera. No a v rámci srdcovek, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát hned na úvod legendu ze 70. let. Deep Purple, Smoke on the Water a něco, co byste dneska na Hit Rádiu rozhodně nečekali. Tak snad vám to udělá radost. No a doufám, že vy mi to vrátíte srdcovku na přání. Snad si dneska napíšete něco, co bych dneska vůbec nečekal. Tak tady jsou na Hit Rádiu Deep Purple.

0: jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv. Vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart, na Hit Radio.

má nádherný hlas. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pet Shop Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pani Naro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou na Hit Radio.

0: legendární Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Shop Boys. Pani Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Máme doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka umí je hodně v uvozovkách. Krásný, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru. V 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavý, co vy a hudební výchova. Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je voca Vitrádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to. Luis Capaldi.

0: Republika. Ready to go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Republic jsou ready to go, jsou tady připravený jít a já jsem zase ready to play your srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777 937 777 je to pravé telefon číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče, a ty housle tady hodně jako rezonujou, jo. Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí, na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu, takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím, Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslů, takže já se to potřebuji odprostit a potřebuji to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce. To si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství. To je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
6: Laminátovou.
5: A voděodolnou.
6: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
6: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
13: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
14: Tak, a jdeme spinkat.
15: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
16: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

CLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou. A chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

0: City na Hit Radio Self-Aware. Je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
2: Ahoj, hele, děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství, opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
2: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, jim říká, v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řešený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady, ty písničce od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? So you think you could tell. To jsou srdcovky, já můžu všechno.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Přesně ve 3:15. Jsem rád, že posloucháte Hitrádio a opravdu si vážím toho, že i takhle v čase kolem oběda si najdete čas, abyste si naladili Hitrádio a poslechli si srdcovky. Jsem rád, že vás to baví a díky moc za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Pročítám je úplně všechny, i když na všechny nestihnu odepsat. Fakt si toho vážím, děkuju. A jsem rád, že vás potěšilo i to, že jsme si ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13 stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dáme se taky Fugees, Kelly Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hitrádiem a taky s Jirkou Pelnářem.
2: Od pondělí do pátku se vám může poslouchání Hitrádia FM Plus pořádně vyplatit. Hrajeme o nákupy v OC Rokycanská a co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hitrádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
3: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
10: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800.
10: Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci.

0: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si nálepku.

0: Týpek se narodil se zlomným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací. Dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12. a 13. je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Auto s defektem dnes odpoledne komplikuje dopravu na Chebsku. Překáží ve Františkových Lázních, kde zastavilo v Ruské ulici. Projíždějte s opatrností. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
8: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
7: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Raňková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají do 14. hodiny ještě poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být také odvoláni. Dnes končí i možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
11: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
10: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám.
12: V karlovarských Rybářích co nevidět odstartuje stavba prvních objektů čtvrti Nové centrum. Začít by měla už příští měsíc a v první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru postavit domy s asi 70 byty. V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo 200 bytů, a to jak v obytných, tak rodinných domech.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
12: Západ Čech si dnes užívá možná poslední den babího léta. Stále je jasno nebo skoro jasno a teploty zůstávají příjemné mezi 20 a 24 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jedna hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. 30 dětí. To je dost. Co? Ženy. Myslíte si, že to je jako reálný? Kolik maximálně dětí byste jako chtěli mít? Klidně dejte vědět na WhatsApp Rádia, tady jsou Linkin Park.

Na srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hitrádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince a tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům a dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovousem a pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je toto informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec.

0: Alex Benjamin na Hitrádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousů. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhneme. To jinak nejde. Prostě konec. Bože. Tak si dáme na Hit Radio další hity. Za chviličku Snap, Hozier, Lady Gaga taky.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.

0: CZ.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Je, té Radko, Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Milanka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
2: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
1: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
2: -3.
1: -3 a neparkuješ vedle mě.
2: No bylo tam, jaký máš auto?
1: Černý auto.
2: Tak to bylo?
1: Fakt?
2: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
1: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě budu Marka Ztracenýho a já mám podpodepsaný auto v tom autem teďka.
2: Podepsal jsem to blatníkem.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Ozir na Hit Radio s hitem Too Sweet. Je 13 hodin 39 minut. O víkendu se nám vrací fotbalová liga. Reprepauza je za náma. Nakonec máme teda skóre ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkovej. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli s hlavou nahoře a se ctí. Tak uvidíme, co bude v listopadu. To hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den. Venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio.

0: další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm is a Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:45. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úzdu vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou. První věc, co vás napadne, jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký let, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hitrádio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zjistu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
12: I pro mě.
11: Pro každýho.
13: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 16:00 vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
11: A do zoo taky.
13: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Kaufland Card Extra.
12: velké slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90.
12: Věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Mrakodrapy.

0: Dneska na trhu letenek.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se ptá, měl jsi mě vůbec rád? No, jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu čeká v Rokycanech. Pozor ve Šťáhlavské ulici. A vozidlo údržby vyjelo na Domažlicku, kde se pohybuje na trase Folmava-Babylon. Na vaše další aktuální dopravní info čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, řekne za statistiky Jan Cízlar.
18: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
17: A v 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. No a po volebním víkendu, tedy v pondělí, opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj kvůli tomu včera vyhlásil stav sucha. Nobelovu cenu za chemii dnes získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soei za výzkum zrcadlové chemie. Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie. Jde o stav, kdy se skupina objektů nebo molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám.
19: Plzeň bude zelenější. Město opět podpoří projekt zelených střech, na jejichž vybudování mohou lidé získat až 1 milion korun. Zájemcům navíc město nabídne účast na semináři, který proběhne dnes odpoledne ve vědecké knihovně v Plzni. Zájemci se na něm dovědí, jak mohou podporu získat a jaké podmínky musí splnit.
20: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
19: Předpověď nám na odpoledne slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech u nás na západě Čech dnes měříme kolem 24 stupňů Celsia.
21: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve středu odpoledne posloucháte Hit Radio. Lucie, děkujeme moc za zprávy. Tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality. největší záhady chemie a to je vůbec, to je úplně...
17: No tak Nobelova cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to my víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Radio udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslu, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat. Hit Radio.

0: Simple Plan, Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly. Ve středu ve 2 odpoledne na Hit Rádiu, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby. Volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam. Jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře, hezky. To už asi jako po volbách taky. Dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dejte vědět.

In My Head na Hit Radio a Rehab, je 14 hodin 13 minut, posloucháte středeční roletu dvojsmyslů, díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký, je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to. Tak co mi tady píšete? Takže třeba, až si vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou. Zdravím Lenku. Dobře, další. Tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strž to tam pořádně, hlavně neolizuji. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb, asi nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se najednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak, nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout obálku a zalepit. Taky vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí, a zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

0: Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rulety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rulety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, vy to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už to byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne, dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! Vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rulety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče, nezlob se. To se vlastně i hodí pro toho druhýho.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Tak, a jdeme spinkat.
6: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
5: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
9: www.pubec.cz.
10: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za stovku.
11: I pro mě?
10: Pro každýho.
12: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
10: A do zoo taky.
12: Dinopark. Žijeme dinosaury.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
19: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
20: Hit Radio.
21: Makes me feel...

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bellshly Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt je jako super. Než ten koncert ale bude, tak to se ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Radio už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už se na vás těšíme a taky vlastně chystáme, což mělo být možná naopak, to nevadí, to zásadní. Máme pro vás lupeny na klatovský koncert Katky Marie Tichý 720 870 237. To je náš WhatsApp a ten se vám dneska odpoledne 100% bude hodit, tak si ho uložte už teď. Jestli teda na ten koncert chcete.
3: Zlepši si náladu.

0: Oči. Ještě v dobách, kdy si říkal Tim Berg. Posloucháte Hit Radio, je 3:15. Za 15 minut vás čekají také nejnovější zprávy na Hit Radio. Pochopitelně aktuální doprava, která se vždycky takhle na začátku té odpolední špičky velmi hodí, protože přesně ve 3 hodiny to všechno začíná. No a pak, jak já říkám, děj se vůle boží, tak snad dnes na silnicích nepotkáte žádného, jak to říct, v Morzeovce. Tečka čárka. Tydít. Takhle by to asi šlo, jo? Snad dneska nepotkáte žádnou tečku čárku, nebo jenom čárku na silnicích a budete mít pohodovou cestu. Já se na vás budu těšit v pátek a v pátek ve 12 hodin samozřejmě srdcovky. Ale samozřejmě tím, že já tady zítra nebudu, tak to neznamená, že by zítra srdcovky nebyly. I zítra ve 12 hodin nepřijdete o srdcovky tady na Hit Radio. Bude to s mým kolegou, tuším, že tady bude Kuba, takže to taky bude stát za to. No a já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a v pátek se na vás těším. V pátek budou výjimečné srdcovky, velmi speciální. Chystám pro vás pár překvápek. Tak se smějte.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
6: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. A co vaše úspěch? Můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?

0: prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: CLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na dálnici D5. Nehoda je na kilometru 53 směrem od Prahy do Plzně, kde havarovalo osobní vozidlo. Nárazově se tam prý dělají kolony. A pozor si dávejte taky na cestě z Karlových Varů do Prahy, kde se nehoda došetřuje u Bochova. I tam se můžete krátce zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
5: Zahradnicí Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: Bude 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Kriminalisté z Plzeňska odhalili dvě varny pervitinu. Zadrželi také dva muže, kteří podle nich drogu vyráběli a pak v regionu rozváželi. Při domovních prohlídkách policie zajistila skoro 500 gramů pervitinu a přes 400 tisíc korun. Oba muži jsou ve vazbě. Opravy mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhnou. Omezení na silnici mezi Chodovem a Sokolovem podle aktuálních zpráv potrvá až do prosince. Podle silničářů je na vině výrazně horší stav mostních konstrukcí, než se předpokládalo. Miliardové investice chystá Správa železnic. V příštím roce dá na různé projekty skoro 5,5 miliardy korun. Kam konkrétně peníze půjdou, říká mluvčí státní organizace David Kabele.
9: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově Správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou náklady na plánované železniční stavby zhruba 2,5krát vyšší. No a nakonec ještě fotbal. Český nároďák si pohoršil v žebříčku FIFA. Po 4 porážkách v Lize národů klesl o 3 příčky na aktuálně 51. místo. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska, kteří budou naším příštím soupeřem v Lize národů.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: Na západě Čech by zítra mělo být zpočátku ještě polojasno, postupně během dne pak spíš oblačno nebo zataženo a dorazit už mají taky dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 17 a 20 stupni.
7: Právě teď začíná nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
11: Parádní odpoledne a hezkou středu, chviličku po 15. hodině. Otaše, až po Prahu, dokonce i ve studené kuchyni ladíte divoký západ, který uvádí konec světa kvůli máslu. Vyrazíme na houby, na hřbitov a najdeme alespoň jeden důvod, proč se těšit na konec babího léta.

0: Velice oblíbená písnička všech účetních, protože zatímco se říká má dáti dal, tady je jenom daj daj. Posloucháte Hit Radio FM Plus, divoký západ, tohle byla Shakira Burna Boy a přejeme nádhernou středu. Poznamenejte si jeden zásadní datum, 13. listopadu roku 2026. Možná teď rychle přemýšlíte, co se tak může dít 13. listopadu.
1: To je už skoro za měsíc.
0: Ano, bude konec světa.
1: Hurá, ty máš radost.
0: Vidíš, jsem to měl říct asi jinak, viď? Bude konec světa.
1: Ty jsi smutnej z toho.
0: V roce 1960 jistý blázni přišli s tím, že právě 13. listopadu roku 2026 bude konec světa. Ty všechny předchozí datumy, které už máme za sebou a přežili jsme to, ty jako zapomeňte, vůbec je neberte v potaz, že tu něco takového bylo.
1: To byla jenom demoverze.
0: Přesně, to byla jenom zkouška, jestli jste nachystaný, teď to skutečně přijde. Ne, údajně s tím přišli věci, které vypočítali, že prostě v roce 2026, 13. listopadu se tady na té planetě totálně umačkáme a bude nás tolik, že se sem nevejdeme.
1: Tak přijďte sem, tady ještě nějaký místo kolem nás je. Ne?
0: Já si říkám, že tady místa je jako docela dost. Možná nepočítali úplně s tím, že klesne porodnost. Takhle, jako nemůžeme nikdo 100% říct, že k tomu skutečně nedojde. Ale jako pravděpodobně to nevidím. Jenom teda pokud nebude máslo v Kaufu fakci a nebo na benzínce nafta úplně zdarma. Pak to reálně hrozí. Mimochodem, jestli pamatujete nějaký konec světa, dejte vědět 720 870 237.

0: Stars na Hitrádiu FM+. Divoký západ je s váma. 13. listopadu přijde konec světa. Prej se tady na tom světě umačkáme. Aspoň to tvrdili vědci v roce 1960. Já jsem schválně vykop, jestli si nějaký ten konec světa pamatujete. 21. prosince 2012, že jo? Pak to byl přelom milény a to se mělo taky všechno zhroutit.
1: No to si dobrý, že si to všechno pamatuješ.
0: Já ne, ale mám tebe. Jsi chodící archiv. Ale píšete na náš WhatsApp a díky za to 720 870 237. Přišla zpráva od Zdeňka. Na kolik procent to vyjde? 3 dny potom má přítelkyně narozeniny, tak ať vím, jestli vymýšlet nějaký dárek.
1: Já bych vymyslela, protože jestli ho nevymyslíš a zapomeneš, tak ten konec světa přijde hned potom.
0: Jo, 3 dny poté. Napsal taky Patrik, takže když jsem už půl roku žádnou neměl, můžu se považovat za hrdinu, protože jsem zachránil svět, když se neumačkáme. No, kdyby to bylo více jak půl roku, možná, že ano. Takhle, ať už se cítíte být hrdinou nebo ne, klidně pište dál si a Cheap Trails to chystáme, budou taky Linkin Park. Krásné odpoledne. Jenom hity. Hit Radio.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
6: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
5: Je, já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio FM Plus, divoký západ je s váma, dneska jsme tady ukončili svět. 13. listopadu 2026 bude konec světa. V roce 1960 to předpověděli nějaký věci, které tvrdili, že v tu dobu nás bude tolik, že se tady umačkáme. Já jsem jako hledal, jestli existuje vlastně nějaký doporučení na to, jak se jako chovat, když má přijít konec světa. Samozřejmě jako...
1: Nepanikařit.
0: Tak vidíš, že jsem bude v klidu, ne? Hrám si do písničky jako pohoda. Tak ježišmarja. Ale došel jsem až k tomu, že jako různě po světě existují skupiny, které se scházejí a pravidelně se na ten konec světa chystají.
1: Takže tomu věří.
0: Jo. Říkají se jako prepři. A opravdu prostě na pravidelné bázi, třeba co týden, se sejdou a chystají se na konec světa. Takže dojedou koupit balenou vodu. Připomenu si první pomoc,
1: desatero.
0: Vlastně jako takový docela sympatický scout, když si to vezmeš na druhou stranu. No a vlastně to vysvětluje, proč furt někdo přichází s novými a novými daty konce světa.
1: Jak to?
0: No protože kdyby někdo nepřišel, tak nemají důvod platit členský příspěvky. Čínasky,

0: New Diamonds a Sweet Caroline, hit letošního léta, trošičku jsme ho zase oprášili, tady je divoký západ Hit Radio FM+. Coldplay, Little Sims a Burna Boy, to chystáme za chviličku, no a pokud byste se chystali na koncert Katky Marie Tichý v Klatovech, tak buďte doma. Ten koncert je bohužel zrušený a to z technických důvodů. Mám dobrou zprávu, Katka chystá tady u nás ještě hned 3 zastávky v Konstantinových Lázních v Plzni a taky mám pocit, že ta třetí je na Berounsku, takže pokud máte rádi Katku, tak 100% o to nepřijdete, protože ty koncerty by měly být ještě teďka na podzim. My vám to všechno včas povíme. Jestli máte vstupenky na ten klatovský koncert, který měl proběhnout teďko o víkendu v sobotu v 8 hodin večer, tak je možné je vrátit a oni vám vrátí penízky zpátky. Oh, co se dá dělat, no? Tak Katka hol dostojí svého jména. Kateřina Marie Tichá.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
5: Tuto topí?
6: Kde?
5: Žádný.

0: To topí CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
13: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu s Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Lana Del Rey na Hit Radio FM+, Bára chystá zprávy v 16 hodin, no snad u nich neusnete, údajně už nebudeme vyhánět partnery z ložnice kvůli chrápání. Jestli právo na ložnici bude zakotveno v ústavě, nebo proč, tak to nám poví Bára ve zprávách přesně v 16 hodin. Do té doby Nickelback a teď taky Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Natasha Bedingfield, hezký odpoledne, máme pro vás zprávy, taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Auto po nehodě se vyprošťuje na dálnici D5. Zůstávejte tam proto opatrní na kilometru 53 ve směru od Prahy do Plzně. A na vozidlo údržby ještě teď můžete narazit na Domažlicku. Pohybuje se na trase Folmava Babylon. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
12: www.pubec.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
14: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí. Nově tam vznikl bytový dům a v něm 7 bytových jednotek, o které už se aktuálně mohou hlásit zájemci. Čas na podání žádosti mají do 14. října. Pokud večer nemůžete zabrat, nemusíte už jenom počítat ovečky. V Klatovech totiž nově otevřeli spánkovou laboratoř. Lékaři tam lidem pomůžou s nespavostí. Řeší také poruchy dýchání ve spánku a nebo hlasité chrápání. Na vstupní vyšetření se dá objednat telefonicky nebo e-mailem. Školy opět prověří fyzičku našich ratolestí. Chystá se totiž plošné testování kondice na základních i středních školách. Co přesně budou děti dělat, řekne za rezort školství Ondřej Macura.
15: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
1: Dodám, že testovat se budou třetíáci a sedmáci a druhé ročníky na středních školách. No a jdeme taky na hokej. Před hrávkou 9. kola zítra pokračuje Extraliga. Hrát bude Plzeň, která doma od 17:30 nastoupí proti Českým Budějovicím. No a o hodinu později se bude hrát v Praze na Spartě, kterou čeká brněnská Kometa.
16: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalandu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokros.plzeň.cz.
1: Na čtvrtek nám předpověď pro západ Čech slibuje polojasno, postupně oblačno nebo zataženo. Teploty budou o něco nižší než dnes, pohybovat se budou mezi 17 a 20 stupni a dorazit může taky déšť a nebo občasné přehánky.
14: Hit Radio FM Plus.
0: Konečně padla, bylo 16 hodin, vyladíte divoký západ Hit Radio FM Plus. Díky za to, tady je Eva Farna, Perpetuum Mobile.

0: a Follow You. Zítra se to zkazí, začne prašet, ale pokud patříte mezi milovníky hub, tak je to vlastně skvělá zpráva, protože všude je sucho a já teda zase jako vypozoroval, tak u nás to moc neroste. Kdybyste chtěli vyrazit na huby, musíte na Morovu, tam je teď opravdu jako živo, ideálně do obce jménem Kopřivnice. To je kousíček takhle dole, pod Ostravou, tam má jeden unikát, všichni tam totiž chodí na houby na hřbitov.
1: To jsem v životě neslyšela, že by někdo si ze hřbitova donesl košík plný hub.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, moc tam nekřičte po sobě, kdybyste se hledali, jo, ať nerušíte.
1: Jasně, jako v lese, tak i na hřbitově, hlavně potichu.
0: Přesně, moc nedupat, nic neničit, jo. Prostě a jednoduše v Kopřivnici mají takový fenomén, že nejvíc hub jim tam roste na hřbitově, takže teď ve velkém všichni z okolí jezdí na ten hřbitov sbírat houby.
1: A víme mi, co tam roste?
0: Takhle podle 100% vycucených informací z prstu divokýho západu tam nejvíc teď momentálně se objevuje hřib, satan a taky babky, ale ty už jsou dost seschlý a starý.

0: určitý provokace, hudební, podání Rihany, Umbrella, neboli Deštník. Ještě zítra ne, ještě zítra ne, vracíme se na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál pokračuje dopravní omezení na jižním Plzeňsku. Je to hlavní tah Plzeň-Klatovy. Pracuje se v Lužanech, kde se staví nová křižovatka a silnice je tam průjezdná pouze Kyvadlově. Pozor si dávejte taky v Plzni Bolevci, kde čeká nově omezení na Plaském. Je to v úrovni Třemošenského rybníka, kde je dočasně zúžená vozovka. A ještě cesta z Plzně do Příbramy. Na hlavním tahu před obcí Hořehledy je taky omezení kvůli rekonstrukci vozovky. Další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
3: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
4: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
3: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Pokáče Solitér, Hit Radio FM Plus a Divoký západ ladíte. Díky moc za to. Obligátní otázka, je středa malej pátek anebo čtvrtek malej pátek?
1: Co je dneska? Dneska je středa. Tak středa je malej pátek.
0: Já právě nevím, protože studenti říkají středa, dospělí říkají čtvrtek. Je to jedno, hele. Jo, prostě, když je malej pátek, chodilo se do města.
1: Chodilo.
0: Tak si dejte jedno, ne že by to nějak prospívalo zdraví, ale Češi zase snížili tu statistiku, no. Pijeme zase míň a míň a míň.
1: Čím to je?
0: Hele, k tomu dojdem. 121 litrů ročně vypije průměrný Čech, nebo na jednoho Čecha připadá. Což jako mi nepřijde teda málo. No jo? Jako pardon, ale to je nějakých 240 piv za rok.
1: No to třeba já nevypiju vůbec.
0: No, no přesně, takže to znamená, to, co si nevypila, ty vypili ostatní ještě.
1: Ano, někdo jako, pije za mě.
0: Hele, ale já jsem v tom článku, který o tom jako mluví, tak samozřejmě jedním z těch důvodů je prej zdravější životní styl. Zároveň, jeden z majitelů nejmenovaného českého pivovaru,
1: ano,
0: říká, že Češi už nepijou ledacos a vybírají si kvalitnější pivo.
1: Jakože máme zmlsaný jazyčky.
0: No, to víš, ten dobrý pivovar je v Čechách jenom jeden, to pak je těžký, aby jsme to drželi, no. Luis Capaldi.

0: Fallen Vadat a Changes na Hit Radio FM+. Za chvíličku nás ještě zahře BB Rexa Fightless, to si všechno dáme ještě do celý. Když se člověk dneska podívá na internet, tak tam najde dvě věci. Komunální volby a studenou frontu. Je to takový symbolický, že teda ta studená sprcha dorazí právě v sobotu, kdy se dozvíme jako výsledek voleb. Ale je třeba na tom všem hledat něco pozitivního. Teď myslím na tom počasí teda, jako jo. K těm volbám pochopitelně jděte, pak to pozitivní bude všechno zalitý sluncem, ale když se podívá člověk na to, co nás o víkendu čeká 10 stupňů Celsia a déšť, tak to teda jako vůbec hezký není. Přece jenom něco pozitivního jsem na tom ale našel. Pokud už jste byli v obchodech, 100% jste si všimli toho, že už se tam objevují adventní kalendáře. Ano, doporučuji je kupovat až o víkendu, to máte jistotu, že cestou z obchodu domů se vám ta čokoláda nerozteče.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy a aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
14: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až
15: 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše muze je Bar Song, za chviličku 17. hodina, to znamená dáme aktuální zprávy s Bárou Purkartovou, jak jste zvyklí. O Báře už asi víte, že je to vrtulníková matka, jo? Že má normálně v telefonu polohu svých dětí a i mrvére nad nima tak jako krouží a hlídá, kde jsou a co dělají, jestli jdou ze školy, jestli zašli tam do večerky, hned jim volá, co si tam koupili, kolik utratili. Pochopitelně tohle úplně neplatí na jejího manžela. Nicméně, Bára našla způsob, jak jako hlídat i svýho manžela v práci. Neuvěřitelný. A normálně k tomu zneužila ještě rádio.
1: Jak to myslíš?
0: No tak řekni, o čem budeš mluvit ve zprávách. Jen se pochlup.
1: Podíváme se na zásah hasičů, který dnes proběhl v Plzni.
0: A co dělá tvůj manžel?
1: Hasiče.
0: No, takže o svým manželovi bude mít zprávy normálně. Neuvěřitelný. Dáme si je v 17 hodin, tady jsou ještě No Name. Ne, alebo ano.

0: Taylor Swift těsně před 17. hodinou Hit Radio FM Plus a aktuální zprávy už za minutu.
1: A teď ještě nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor na Klatovsku. Omezení čeká na hlavním tahu v Čachrově, kde jede vozidlo údržby. No a opatrně taky na dálnici D5, kde je dopravní omezení mezi kilometry 65,5 až 50 ve směru od Plzně do Prahy. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a posílat můžete i hlasovku. Číslo 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Hasiči dnes zasahovali v Plzni na Jateční. Krátce popoledni dostali informaci o muži v bezvědomí, který zůstal po zásahu elektrickým proudem ve výšce na stožáru. Na místo jeli drážní hasiči, kteří sídlí nedaleko, a také další jednotky hasičů. Po příjezdu na místo se ukázalo, že šlo jen o prověřovací cvičení, o kterém nikdo dopředu nevěděl. Nejen Plzeň, ale také Karlovy Vary stále hledají svůj vánoční stromek. Ideálním kandidátem je zdravý, souměrný a hustě zavětvený smrk, vysoký kolem 15 metrů. Dokdy a kam zasílat své tipy, řekne mluvčí města Jan Kopál.
7: Pokud víte o vhodném stromu nebo jej sami máte na svém pozemku a jste připraveni jej městu věnovat, ozvěte se prosím do 31. října panu Zdeňku Šáchovi z Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary. E-mail je z.sacha@llpkv.cz nebo telefon 601 332 041.
1: K nabídce je ideální připojit fotku stromku a informaci o místě, kde roste. Máte přehled o tom, co vaše děti dělají na sociálních sítích? WhatsApp vám s tím pomůže. Nově totiž zavádí rodičovskou kontrolu, která umožní omezit některé funkce aplikace, například používání Meta AI nebo kanálů. Rodiče mohou také rozhodnout, kdo uvidí stav jejich dítěte.
8: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Zítra by u nás mělo být ještě zpočátku polojasno, během odpoledne pak oblačno nebo zataženo. Počítat máme taky s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty u nás na západě Čech vystoupají mezi 17 a 20 stupňů Celsia.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Krásné odpoledne všem na západ Čech. Další skvělý hity, Krištof, Miley Cyrus a taky teď Rihepsinou. Užívejte odpoledne. Hit

John Legend, tady je Hit Radio FM+. 9 minut po 17. hodině jdeme řešit palčivé problémy Západočechů a mrkneme do Domažlic, protože tohle město kuláčů má problém s kostkama na náměstí. Jsou křiví, lidi tam zakopávají a rozbíjí si čumáky, což je velký problém. Město prej už řeší jako několik úrazů kvůli tomu, že ty kostky nejsou úplně dokonale rovný. Takhle, je tu jedno řešení, koukat pod nohy, nebo druhý řešení, s kterým teda město přichází, že by ty kostky jako opravilo. Nicméně nebylo úplně jednoduchý najít někoho, kdo umí pracovat s velkoplošnou kamennou dlažbou. Takhle se to doslova píše na kvap.cz. Já bych měl jednoho odborníka. Nedávno se opravovalo náměstí v Plzni, byl tady moc šikovný pán, který to s tou velkou dlažbou fakt jako uměl. A kdybyste chtěli, on vám z toho nařeže i malý, aby se to líp opravovalo. Když tak já myslím, že kontakt nebude problém sehnat. Další ty, Krištof za chvilku, teď ještě Miley Cyrus. Let's go.

0: Doufám, že máte fajn odpoledne. Tady je Hit Radio FM+, tohle byli Krištof. Zítra dopoledne vám ho uděláme ještě hezčí ten den, hned takhle na start, protože Bára pro vás bude mít další dárkovou kartu do OC Rokycanská. A k tomu taky otázku, na kterou když správně odpovíte, tak ta karta bude vaše. Zítra se bude ptát, jak se můžete dostat do OC Rokycanská v Plzni. Za A výhradně lanovkou z náměstí Republiky, je, to by bylo fajné. Za B nákupním velbloudem, ale jen pokud má plzeňskou kartu. A nebo za C autem i MHD, protože z centra Plzně je to autem přibližně 10 minut. Jasně, všichni víme, že je to Cčko. Teď ale zítra se v ten správný moment ještě dovolat a tu dárkovou kartu v hodnotě 2000 korun si vyhrát. Takže držím palce, zítra hrajeme o nákup v OC Rokycanská a to mezi 9 a 12 u Báry Škrybový.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
14: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
15: Sudovi šrot, Republice ocel.
16: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies, za chviličku dáme taky Spice Girls a teď vám představíme práci starosty. Je před komunálními volbami, tak vám ukážeme, o co většina těch, kteří kandidují, jako stojí a co chtějí. V Železné Rudě si totiž někdo ze zastávky autobusu udělal veřejné toalety a starosta to tam každodenně řeší. Už několik týdnů tenhle ten problém opravdu na radnici je a nikdo neví moc, co s tím. Starosta teda teďko přišel s tím, že by požádal veřejnost o pomoc. Jenom abych to vysvětlil, není třeba tam doplňovat toaletní papír, prosí o případné svědky. No a teď je otázka, kolik těch, kteří v Železné Rudě kandidujou, to ještě během dnešního odpoledne stáhnou. Tady jsou slíben Spice Girls.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: dám. Miraj a pojď zapomenem, takhle na to, že se blíží víkend, se rozhodně zapomenout nedá. Kam vyrazit? Ale my víme, co se u nás děje a co stojí za to, abyste někam vyrazili. V sobotu v 11 hodin se v Plzni koná americký den. Můžete se těšit na tábor americké armády, historické americké automobily a taky výstavu dobových zbraní a ukázky výroby střeliva. Bude to v Račický ulici, kousíček od odbočky k plzeňský zoo. Když tak si na Facebooku najděte americký den, tam je přesná poloha. No a mám pro vás taky pozvánku na příští týden, protože to v Tlučnej na koupališti proběhne asi poslední open air Mejdan tohoto roku. Bude tam totiž disco Mejdan 90. léta, Umakart a Halogen, začátek přesně ve 20.00.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Tak, a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a Tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
10: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionů. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
11: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obál.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cestaodpadu.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
19: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
13: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.

To nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili. Chystali jsme vás na konec světa, ten připadá na 13. října letošního roku, vypočítali to vědci v roce 1960. Prej se tady máme umačkat, kolik nás tady bude. No takhle, jestli bude v Kaufu máslo v akci a na benzínkách nafta za 10 korun, tak věřím tomu, že se to skutečně stane. A taky jsme vyrazili na houby. Jestli chcete opravdu jako velký úlovky, musíte na Moravu, u nás je bohužel sucho. Na Moravě, konkrétně v obci Kopřivnice, jim teď rostou brutálně houby a nejvíc na místním hřbitově, takže je tam skutečně živo. Pokud by vás zajímalo, co tam nejvíc roste, tak hřiby, satany a taky babky, ty už jsou ale starý a se schlí. Tak takový byl dnešní divokej západ. No a my se těšíme na to, co přinese zítřek. Teď je tu ještě Shakira.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Chebsku. Omezení dál trvá na hlavním tahu v Dolním Žandově. A pozor taky na Karlovarsku, tam je omezení na průtahu Krásným údolím. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
4: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionů. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Hi, this is Madonna.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
9: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
8: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
8: Do rána polojasno nebo skoro jasno a také mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů, na Moravě ještě tepleji. V Čechách pod mrakem postupně přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě polojasno. Nejvyšší teploty na západě i severu 16 až 20, jinak kolem 22 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Postupně se rozfouká čerstvý severozápadní vítr.
11: Severozápadní vítr je krutý, no nic, dámy a pánové, hezký večer, s vámi Kateřina Pechová a společně se opět vydáme na cestu časem do toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A přísahám, i dneska to bude velkolepý. Hned na začátek, tahle nádherná věc. Right, said Fred, don't talk, just kiss.

Skvělej song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Radio. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo? Ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. To je top 10, prosím vás. To je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím. Ale je to skvělý. Jo, tak připomeňte si to dneska, jo? Jenom si tak jako řekněte, ca, žiju v 9. nejlepší zemi světa. A to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě teď.

0: Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, už za chvíli.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Hranicích u Chebu za 3 157 300 korun, byt 3KK v Týnu nad Bečvou za 3 800 000, rodinný dům ve Švihově u Klatov za 6 180 000, rodinný dům v Jeseníku nad Odrou za 4 499 000 a rodinný dům ve Vlašimi za 4 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
4: CZ. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Sbanka.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak že vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin, ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já ji sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. Mm-hmm, a právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty bramburky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty bramburky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí. K tomu Macarena Los Del Rio, jdeme na to.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pozim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Blood jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo? Uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď se nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu. Ne, ne, ne, my totiž máme co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie, I Want It All, nebo Richard Miller, už za chvíli.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný.

CZ. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jak zlatá

0: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Sedmá hodina je tu, přeju vám krásný večer, dáváme si spolu to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Teď jsou tu ATB.

Wonderful Life a Black v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. Jo, je to tím, že jsme víc doma, a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasný. No, údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně. V červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit hledání životní lásky, jo. Takže prosím vás, ano, hodně štěstí, ale opravdu.

0: Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer. A ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
8: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
7: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až po...

0: To topí CZ. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.

jste s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo. Neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč. Ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohlaďte svůj gauč, pohlaďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver Bellissima. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takový comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko? Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
11: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
10: Klimatizace co topí?
11: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
10: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
12: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
13: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: Dobrý plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Hezký večer, je 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová a před námi další songy z 80., 90. a taky milénia.

Tohle je Sean Paul, jste s Hitradiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďkon je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je, prosím, pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano, teď víme, že i oranžový žralok existuje, ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

0: This is your night a Amber v éteru Hit Radio. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burgh. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus z kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.mcz.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
7: Já jsem nevinnej.
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
9: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Bacha, Benka.
9: Z vězeňského prostředí.
11: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
9: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.cz.
15: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
16: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
17: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pozor, pozor, protože tohle je velký. Poprvé se má destilovat whisky ve vesmíru. Jakože cože? Ano, už za rok a půl, jo, tam se musí samozřejmě plánovat na trošku delší dobu, ale konečně nám ten vesmír k něčemu bude. Konečně se všechny ty miliardy, jo, z NASA a SpaceX využijí na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo, a ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní ten zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že jo. A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů, jo. Třeba nedostatek gravitace, to možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

0: Sabrina a Boys, jste s Hitrádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně v 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý songy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: firmanazazitky.cz.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
2: Hit Radio.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: sachýk, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Aspekta Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: aby mlaskali a štěnice psají krás.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti. Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM Plus.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.